0: na modě plávám. Skáčou velké.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Politný Rádio 1.
1: Veď polícia.
2: Veď dobre glasbe.

0: Atenție! E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie mám rád, keď se vozím s bicyklom.
1: Radio In. Več poletia.